žili v hukách. A na vikinget spieva, že nohaj a žali vedne, ižo miachme a stež. Lečo chce nám pokazať, svunco chce nám pokazať, što z nami neskýre leca planuje. Ja si myslím, no, to zmieme desades vopravče horce temperatúre. 8 stopňu pokazá rúne živé slibro, po takým štúšce vomire doma šitko převietrič z votohajče vokna a durie a zo tam vopravče čerst vypovieto přes domske čenie, čen za temperatúre maximálne na 22 stopňu zálieze, po takým bude to skýrie miernýši štvo Kštojš je tež celé pravje tak, ale se spolným svunčkom. Júciši piatk, tun potom vopravdže zaso horce džen ľubí ve špice se 26 stopnimi a cve džen svunčko po takým hižo tež votrania. No ja štúš hotuje so potom na sobotu, to rad ľubie tež hižo raz pohľadame, hač ma tam snano tež nechtun hostčinu. Votrania môho so tež podešťo tak vesča meteorologojo temperatúre pak tež hižo mive startuja votrania 16-17 stopňov, v biehu dňa potom zaleze živé slibro na 5-20 a na popúdňo so potom vúvedri, tak so môžete potom tež vomire svičatka činč bydl k našiest. Dobre, hranie, přeje sanský rozvoz.

8 po na por 6 je. Na her stuš planuje letca hišče ulki svedžin, na tun dobi so tež na to spriotovač. Je přeco pravim organizatorisko-techniske prašenja vorizač. So potom tež šitko vomerje beži. No a ja tak si mysli to tež srpska šula tu v mesče. No před nešto časom sme tež hižovotem rečeli, so srpska šula so na jubilej hotuja. To na 80-letnu ročnicu srpskej zakvadnije šule tu ve Budešinje. A to chce kupa niščo, vezo tež vosebitu sviatočnosť převiesť, akaj šula zdžili chce kon septembra svedžen srpske reče vuhotovač. A za to pytaja netko za partnerami, kiž bychu zariadovanie ze svojským poskytkom podpirali. Cíl tam je stvorič pisane mozaik všelakorých stácio, kdež zeznaja tež šuske skupine nimo staviznou šule tež srpskorečne institúcie a srpščinu praktis se tam tež navožuja. Zajmce dobili so do spočatka junija v srpskej základnej šuli v Budešinje přizevič a organizatorojo bychu so vizo přes přizevenia veselili. Zoby 80-letný jubilej ročnica srpskej základnej šule Budešin so v názemje zešlachčiva.

Service za vás. Dvě minuty do cibliky na šestě. Dženca ešte na polný džin do Dubravky pošení, dženca do podňa Česačech je tam stát na polu, v Dubravce pola Malešec. Dženca přeprošuje pěstovania pumpot v Nemcach šitkých rentnáriu ze s Nemcov na meje metanie a tiež na dobrú šalku kofeja. A to dženca do podňa na po Česačech v pěstovaní pumpot v Nemcach. Tam je přecorine a tiež dobrá náladak. Kniží. Dženca popudnú na večo pečich do živiče v Lipsku, meje mietanie, na nie přeprošuje studentské tovarstvo Zorabia Lipsk. Meja dženca na večo pečich padne tiež svojbe z Lipska. Sú radľuvie vítani na vonne viašk. Dženca je posiedženie gminskej rady Pančice Kuko. A to ve Votrovie, dženca večer 7. je start z javného gmínského posedženia ve Votrovskej šuli. Tam predstaja koncept za natvor nového hašenského hata ve Votrovie a nimo toho zabíraja so radičeľo s vústavkami vo škyče štomov. A ve Smolerec knihani je dženca čítanie z knihy z Kamenca do Palestíny. To bude v nemskej reči, dženca večer 7. v budeskej Smolerec knihani. A v reči filmového festivala Nysa, to sče júce na serbský filmový večer do budeského kamentného domu přeprošení. Pokazaja tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, serbskú utopiu Ci a film, jako sče vodní mužojo bychu. Cibilky na šestě, no haj a to smi koleno zaso dále sukač, snano tyž do rie prosiče štvotkrano. Skupina OMD zahraje Orchestral Maneuvers in the Dark. Call my name, znata stučka. No haj, dokotriješ hodí sovo proče zahrajovač, byl mě štvotkrano cibilky na šestě bylo.

0: svet menšinou do šestri.
1: Nábožné slovo.
0: Maženca Jan Čepic ze Skulova.
2: Ižo viace kruč doživých v Azii buddhistický svedžen Loj Krathong. Malé kvitkové tekačky se svečkami so počme do vode pušteja. Tisace svetcov púhaja na jezorách a rekách. S tým cedža vyrivý džakovnosť za vodu jako živienský elixír zvúraznič. Tola proša tež vo vodače za znevúživanie a zaneroženie vode. Púhace svetce symbolizuja žádosť a nádžiju vyrivých za vúčištenjom a novým započatkom. Vidžu tu tojšto kšesťanských paralelov. Tež ve kšesťanstve steje svetvo za nádžiju. Vo sebie adventče. Kujžda svetčka zvúrazná žádosť za svoječenjom vumožaceho Jezusa. Nové započatke vo sebie kjutram vidžomne. Nimo Kristusovo zrúastanenia votuča tež příroda k novému živeniu. Loj Krathong mě v osobince inspiruje k ďakovnosti za stvorbu Božu. Ižo sviate Franciskus modlí so v svončne písni Kvava tebi, môj knieže, krase tvojich skutkodla, vo sebie za žovo vode, kotrež je spomožne, ponižne, vokše viace a čiste.
0: Dobrá Jan Čepic ze Skulova, v nadoku a zamovitosti tamnišeje v osade. 4 menšiny do 6.

0: Dobre ranie, Luba Čičina. Ste uspaní?
1: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozne.
2: Filomelos sedži na kromje hata rohodži a drema. Jeho pjorka sú tak mokré, zo na ním lepia, šako je dženca kúriava tak hústa, zo mou ju s nožom krač. Dokovo a wokovo rechtaja žabe.
3: Ach, je to rinje. Kajš ve bajce. Žabe koncertuja, kúriava celé nízkovisa. Ah, nitko by dobila jenož ište princesna pšinc a žabce obkudač. A cak, princ, oh.
2: Naš Filomelos, soni dre bajku vo žabjacem kralu.
3: A dež bych ja, ta žaba byla. A mi by ta princesna hubku dała.
2: A potom by ty, cak, byl princ.
3: Oh, hej. Oh, hej. A ja vím, hižo tyž kak.
2: Filomelos svoje pirka celé runje zvatkuje zase kusk. Gačizne a so z ne dosponje namora. Nitko sydne so stulene na kamen přihače. Je, rompomaj, rechtač ne može. A z tej gačizno načele vupada naš Filomelos. No haj, skere kajš rozna krokava. Hač rjana žaba.
3: No a, snač psiušim, princesna psinje. A mi hopko da. Mua, mua.
2: Psst, tamle žabka pšipua. Vuleze z hata, zaleze na samsne kamen, kaž Filomelos, a sunje so pšetso bliže k njemu. Žaba se či hubku dač.
3: Ja to gomej sem žan od vas.
2: A nastrožena skoči žaba do hata a spešne preč pua.
3: Ja sem co jeno, šo mi princesna hubkuje. Potom pšipua tu dajka žaba.
2: No, to dre dženca ničo jac ne budže s tým princom.
3: Nie, to je utrobne, Jack. To sem račo zaso. Drozna Filomelos.
2: Aj, ty byš si pak jenoš ište tu gačiznu s pjorkou vumyč.
3: No, hej, hej, ale nic vi tu tým hače. Heva, chce mi snano ište vodný muž hubkovač.
2: Hoj, to by byla celé nová bajka.
3: Oh, keď se fotil, keď se...

Skladno smje posmetnih narodnin Mine Witgolds je dženca štvrt večer koncert ve koče posmu. Velboga Vaudžic a Izabela Kaduinska přeprošuje te na koncert za Minu Vunrika dženca večer šestčih na dvorje Savského muzeja ve koče posmu. A miła noc to bude, tak můžete so rad lubi podać na vosebite koncert. Polska stučka zaklinči z mody polske skupinu Kišrika Pinkni im Vodži, a to biše summer hit, po takim lične hit, kiše so spivao Hore Adele před 2 letoma. Cibilky na sedomě.

polečimo je visoko k vjezdama pšet sobu mlokovu drohu. No a ja potom praj mi haj, no haj, to vidíče to v kujíždy reči ľubosť, derie, klinči, cimičine pod Sibylky nasedom. Dženca šče na polne džen do Dubravky prošení, dženca do putňa džesačich je tam start na polu v Dubravce pola Malešec. Dženca přeprošuje pěstomania pumpot v Němcach šitkých seniorů v Němcach namije metanie na šalku kofeja a to dženca dopudňa na podžesačích v pěstování pumpot v Němcach. A dženca je posedženie gmenské rady Pančice Kuko a to v Votrově dženca vyčo sedmých je start zjavnoho gmenského posedženia v Votrovské šuli. A tam predstavia koncept za natvar nového hašenského chata ve Votrovie a nimo toho zabierajú sa radičelio s vústavkami vo škyče štomu. A poľadáme tiež ráde do Smolerec knihanie dženca je čítanie z knihy ze Skamienca do Palestíne v nemskej riči dženca večer sedmých v budeskej Smolerec knihanie. A verejde filmového festivala Nysa dosť júce na serbský filmový večer přeprošení do budeského kamientného domu. Pokazajú sa tam produkcie Divendische Schifffahrt, serbskú utopiu Cí vidíče a film Jakosče vodní mužojo běchu. A júce zahají so budeské nalečo. Júce doživíče napríklad tiež prý sábsky viašk. Skupina Jank a Hanka zahúdži na miasových výkach júce večo napu dževečich na miasových výkach tu v mieste skupina Jank a Hanka.

Oh, já jsem čipne. Víte, bývá kamáko smůva zpívá tajem. Co se dnes a ještě stane? Julia Jankovsina, mi přikyněš. A Andrea speaking, já ládám do světniště. Tam so měsač k pelní ve noci. A tu už to vězdobě tež vidět, dnes a. Posamíčeno posedeme. Posamíčeno posedeme.

0: Ci wieska su runi dostali informaciu. Gotrum, Matejo?
1: Hej, telefon je klinkao, vutramne Jack. Regina Šočina je sa šizivila v konecach, staje sa šak baču na jutrojnšku v ročivoj. A ponovo na runi pojedodaše při telefone, oni su jara tam kvasovali. A dženca rano je Regina Šočina dve mawe vojčce vula dava, znači to tež podpira za haj vopkova, so porodova stacija a gynekologija v Kamencu ona doda. A ona tež dale vopkečbuje, hač tam dalše mawe vojčki pokazaja, abo hač vostanje při tute maj dve maj, mode maj bačanjo maj, tu iš vutramne džak za Pokiu, zes, konec.
0: Hej, a když smim hišče svojske vočce přidač, to knini Šočina vo sebe derje sedži přeco na za kuchinským blidom a runu smu vopravdže može tam na te pačonjace nijezdo ladač a tiež ladač hač so tam jeden, abo dva, abo tři, abo štyri pyski pokazaja, potajkým ma pravú miestnosť. No hej, to sú neskere tunkiešku po pačonjacem nijezdže tvarili. 12 minutinu po 7 je dobranie všetký rozvoz do šitkých bačonia cech vieskov.

Za přichodne prúvania ve serbščinie, a to po európskych standardách, má rične centrum Vítaj do hromade Dživič při Zivinju. Sedom v osobu chce sa prúvať dať ve skodinku B2, štož oznamenia so môže komplexné texty zrozumieť a so biežne tiež rozmovieť. Dvi v osobie ste so za skodink C1 při Zivivoj, štož v odpovedu je nimale mača na ričnemu nivou. Poskytk RCV míri so v osobie na vuknieco serbščiny z Čili sobudživačáka Jadwiga Kaulfürstová a druzy vúžívajú lepšiny certifikát napríklad ve povabenským procesu před položiť moc susotýž, hižo gymnáziastča napríklad přízevili, kociž nesú srbský gymnázii vopytali, tak hižče Kaulfürstová dodá. Tak, tu očíme palce, nech so vám prúvania ze šlachča.

Čen sa po podňu na večo peči doživiť v Lipsku. My je mietanie na nie prepošuje studentské tovarstvo Zorabia Lipsk. My a čen sa na večo peči padne tiež svojby, kýž v Lipsku bydla abo v okolínie. Doječe si tam rád ľubie a zarejúče si Katožinku, Svirnu moju abo tiež Šelca. To sú takhle rie, kýž so hoďa. Potom poladamy do Dubravki, tam sče dženca prošení na polny džin, dženca do podnia hižovo džesačiš, to je blízko Malešec, cíli trebače orientáciu. Skladnostne posmiatných národnín Mine Vítkojc je dženca koncert ve Kočebusu, Valborga Vaudžic a Izabela Kaduinska přeprošuje te na koncert za Minu. Dženca večo šestčich na dvore Sabského muzeja ve Kočebusu. Dženca je posledženie gminskej rady Pančice Kuku, a to v Votrovie. Dženca večo sedmich je start z javného gminského posledženia v Votrovskej šuli. Tam predstaja koncept za natvar nového hašenského chata v Votrovie, anibo toho zabíraja so radičeľo s vústavkami vo škyče štomu. A v Budeskej Smolerec knihani je dženca čítanie z knihy z Skamenca do Palestíny. V nemskej reči, dženca večo sedmich, v Budeskej Smolerec knihani. A júce zahají so júce piatk Budeske nalečo. To doživíče napríklad prinesiapský viašk skupina Janka Hanka zahúdžej na miasových vikách. A júce večo potajkým sče prošení na miasové viky. Vod napodževečich na skupinu Jank a Hanka. Ale vod homa si popuču. Menšinu ište potom je civilky na osom.

0: Policija zdi.
1: V Budešinje su zastojnice v útoru šipanju cicciletnu ze svojim e-skuterom kontrolovali. Jezdžidlo te nebje zavestčene, dokliš nemješe pfačiju značku a nimo to objetiš pokranjene. V Vojerecach bih v zajšvih dnjach baduši popuču stvarnišču na Einsteinoje a Bonhoeffarove pokranjih u nječe 90 metru silnoho milinova kabla, a to vodnoče 50 euro. A v útoru šipanju dojnže ke vopkanemu njezbožu na S4-90 blízko Miločic. 60-letná chceše se svojim autom na smer Kamenc odpočíč, přitom nevopkeč bohaše předjezbu auta a na to dojnže ke zražce. Zavinovarka njezboža so lohko zraní, na 112 000 euro škode a auče te dobež deso odvlec.
2: A Matejom, poste pošu přímni, ty máš ište ptaču stavizničku nám povedač, do toho nich spiva serbský Roland Kaiser. Frank Vesela, vymenšenie dobydl Knadževič.

Vesne to was bog žoravi, na stem sme bekoslovie, přejeme svojemu sobustavi Matiasi Kubaši, dženca k 40. národninám, šo to najlepše. Lube Matiaso, přejeme či vele zboža, kutu strovotu a bože žonovanie, džakujeme so či zaušu vo pokazanu pomoc při plánovaniu a vuhotovaniu svedženiu vo sebie zauše písomne vúdžiuky. Ach, to je přeco také dživo. To přijači šice sobustavojo vesno to was k žoravi ve Koslovie. A ze Skoslova runu smu přes les jedeme do Pieskec. Ze svulky radosťu zladuje dženca Angela Mechelina ve Pieskecach na jeje gejdžbu 5 a 80 narodnine. Wiele zboža božo žonovania strovotu a šitko najlepše do přichoda přija je ci Džakuni Džiči, Manuela, Tomáš a Frank se s manželskými, 5 vnúčkov a 2 pranúčkaj vostajin dále tak čiva a viesova. Riane narodninský svedžin či šitce z vútroby přejeme. A šitke dobroty sú coje, ľuba mači. A tak praju Hanna Cyžová pokážaca z Jasenci tu kvílu bydlaca ve staroní siateje Ludmile ve Krosčicach. Přijeme tebi k tvojim džencnišim 1 a 9 narodninám vele zboža. Strovotu a bože žonovanie nech ište viele rianoch vokomiku z nami doživí a tvoj džencniši čestný džin rinje vosvědčí. Vostajn dále tak vesova a nezub ženie tvoj humor. Celé praje tak. To přijači tvoje děti Beno, Mirčin, Veronika, Regina, Alfons a Joachim s manželskými. Přidruža so 12 vnúčkov a tež 8 pranúčkov. A hýšče dále tu stejí, ona vieseli so nad dobrými rozmovami a vopytami svojby a vieso tež přečelu tu abo tamnu svodku kvostčinku abo mavy zekt na tun dženca syda k narodninám. A kujíždy leto čakače vy celé nesčerpne, hač dostaneče zaso rádiovú postru po žumach serbského rozvosa. No samo so vy, Hanna Cyžová. Tuj šmieče dženca krásny džin 1 a 90 jubilej. A národný nám nech zaklinčí vosebita čestná stučka, kýž zaspíva Mirčin Veclich.

0: Filomelos. Dirdam dejstva marmije drozene.
1: Filomelos sedži na kromje hata rohodži a drema. Ja opirka su tak mokre, so na nim lepja, šako je dženca kurjava tak husta, so mou ju s nožom krač. Dokova, wokovo, rechtaja žabe.
2: Ach, je to rinje. Kajš v bajce. Žabe koncertuja, kurjava celi nisko visa. Ah, nitko by dobila jenoš ište princesna pšinc a žabce obkudač. A cak, princ, oh.
1: Naš Filomelos soni dre bajku vo žabjacem kralu.
2: A dež bych ja ta žaba byla, a mi by ta princesna hubku dała.
1: A potom by ty, cak, byl princ.
2: Oh, hej. Oh, hej. A ja wiem, hižo tyž kak.
1: Filomelos svoje pirka cele runje zvatkuje zase kusk. Gačizne a so zne dosponje namora. Nitko sydne so stulene na kamen přihače. Je, rompomaj, rechtač ne može. A z tej gačizno načele vupada naš Filomelos. No haj, skere kajš rozna krokava, hač rjana žaba.
2: No a, snač psi už jem princesna přinde. A mi hopko da.
1: Psst, tamle žabka připuva. Vuleze z hata, zaleze na samsne kamen, kaž Filomelos, a sunje so pšetso bliže k njemu. Žaba se či hubku dač.
2: Ja ta gonej sem žan od vas.
1: A nastrožena skoči žaba do hata a spešne preč pua.
2: Ja sem co jenoj, šo mne princesna hubkuje. Potom připuva tu dajka žaba.
1: No, to dre dženca ničo jac nebudže s tým princom.
2: Nie, to je utrobne, Jack. To sem račo zaso. Drozna Filomelos.
1: Aj, ty byš se pak jenoj šiště tu kačiznu s pirkou vumyč.
2: No, hej, hej, ale nic mi tu tým hače. Hva chce mě snáno ještě vodný muž hubkovač?
1: Hoj, to by byla celé nová bajka.
2: Keď se fotil

0: Na počujući.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Budecký okresný semik chce zo so porodu a stácia a gynekologia ve Kamenskej koruni Sviatoha Jana z Džeršity. Odpovedne zromadne namiet viacerých frakciou je semik čera na svojim úriadnom posedženiu jednovostne přiúzal. Z dobom dostane krajina rada Udoviča snadok so nadal za to zasadžovač, zo sakske strôdnícke ministerstvo zaureče porodové stácie konc mesaca znajmenča tak dlho vúsadži, kajž ministerstvo naležnosť čišče prúje. Zdjela so ministerstvu ze stron radičelu v umjetovaše, zoše svoje pravnijske možnosti ne učerpa. Dovod vosovanja je so vjacero hodžine dovo od radičelu a vobedlerku vo medicinijskem zastaranju ve vokrezu a vo kamenske koroni zdjela emocionalne rečavo a diskutovavo. Zvjazkové vubeđovanje naša vjez ma přihod, že do finalneho kova. Kajž organizátor je zdjela, vopeta komisija šitke finalne vse v juniju, tež vjez Nimce je za Saksku podla. Tam pozastane zvjazkova žuri 26. junija. Doromade je so při zvjazkovim vurisanju vjaca 4220 vso vopčilivo. Prenjeho julija potom ozevja, kotra vjez je finale dobila. Vjez Nimce vubjeđuje so přečivo 25 tamnim vopčelnikam z cilje Nimske. Budešan Tomáš Nauka dostanje čestny vopon mjesta Budešin. Za to vosvahu čera jednovosnje mjesčan s radičeljo. Uznamenjenje dostanje vun za svoje dolgoletne skutkovanje jako predseda v tovarstve partnerskih mjestov Budešina. Kajž Nauka na naprašvanje zdjeli, bi uznamenjenja dla jara prekvapjene, ale přiuza vopon v imenje šejh v tovarstve, kotrem už z leta 1944 predstej. Čestny vopon přepodađa Tomáši Nauce juce na svedženju 5.30. jubilea partnerstva mjez Heidelbergom a Budešinom. Mimo to spošči so tež Dietmari Štanze od turistického tvorstva čestne vopon mjesta. Ve Vulki Dubravje je sa gminska rada čera z krajinoškitne končinu zabjerova, kotraž saha od krome Budešina hač do okoline Malešec a Klukša. Ona bu hižo 1904 a 2010 jako škitana končina postajna a je nimale 2700 hektarov vulka. Zastuperjo budeského krajina zarjada a biroa za ekologiju mjenovahu krajinu pod vusprevje a malešanskih hatu neušenne bohatu z nadpřerezne veletačkami a rostlinami. Čaroša prezentacija informovaše vo nových postajnjach a menších zminach ranicu, kotrež maja pomhač intaktnu vokolinu zakovač. Gmina Halštruska Hola chce na vukodnem brjohu Lenjanske jezera vumenjenja za vočastvenje polepšić. Mjezd drugim planuja promenadu, rajkanišćo, ci stražne vježe za vukovanskih puarju, předraz čarnja a rajnišćo za bič volibul. Gminska rada Halštruske Hole je netko voptvarenski plan za vulki projekt turistiske infrastrukture v obsanknjeva, dživač pak dobija pšitem na to, zo leži areal na nasypach njedešije brunicoje jame. Dohodla budu tu a tam přidatne dživač trebne, so bych udno skručili. A to one pichu, naše povestče, kiš nama kače dale na našej internetuje strone a v našej app MDR Sabia.
1: Vedro.
2: Što nače stopnju pokaza žive slebrove Budešina mjeste, moj to dujce teko kaž rano, bi mal kus zima, ali nitko, se ja si moj pezle odkvat. Dženca zmijeme znova, to je što svonca, nekotre mročele tu a tam snada na nebi uladame, mi vodale suho vostač, duje pak tiš cuni vecik, a to šopši maksimalnje cija 20 stopnjah.
0: A ja na dom poču si moje sedvo hasnč, te te penje znamenča. Dženca, ane je dobra, prijem stoju toko kus, toko kuhale pombe za skut. Na drohách so vůbec ničo nestává, dře so stává, hej, to je pravě, ale ničo tupala na své srbské vůžice, štož mohlo vás zajímovat, štěž dále von na směr A4, abo acínače ničo, jeli pak máte za nás další informace přízevče se rád lůbě, 0591734 stav, to je naše číslo.
1: Srbský rozvoz.
0: A znamená máte tež nekaj kušíku a nustavizničku za nás, každěnce ráno v obačoněch, v koněcach, abo v osykakach, v hokach. Peč minčinu po nabudži večeš je Veronika Rachelic zvíva. Potom stýju před tobu.

0: Stano svetejšího, vonka ve přírodě, po půču byli jste zela žmělí. No hej, to můžeš si to ještě nazbírat na vůkách, abo tyž snano nazarodě. Lidia Mačijova běže ze živěnské poradžova, jako Rafaelu Víčazovi po zarodě, po půču je se tam vůkočovala a vězo tyž zela zbírala.
1: Jo, já vidím například na hýžel Čeho, tun dohi putnik, nimmst du spitzwegerich, hat dort ecke typiske naletne zeller, hab pomoge in dem morde wuppeska jara dere, die ich doch jene solle, die er mo wujit, der so troschku horke, tut de machis ne, kotisch zusatte samuvite, depa nam, pumme, hat ak preine po simme, jemal nasche tschivo, porane wurejit, ent no energie upschine zu,
2: A tun schak schitze trebame miniseljivienska fachutscha, Rafaela Víčazová. Vukočujo so po naletni vuce, je hižo dalše zelo do vočka kava, kiš hodži so na pomasku.
1: Čečej, tu njove zade vun te netko kčeje. Generalne kčenjo, kotrož može so jemada jeni zelovi butre so bo zuživač. Važna je tvoprodže, jo, vukočiš te usta nihtu nebeja, aber dešte žane zvirata nesu, pomože te dere vužič, ale tam dobijem trošku kječvač.
2: Šako povostanki to ječe nesušeja. Tež blízko polu nebe radživa zela ščipač, jeli suze šimiju vopčevane. Skere so raz na koleso s korbikom švikneč a kus do přirode ječ. Dokaž maja džive zela vulku lepšinu.
1: Dokaž suo ne tak narosti tež v te vokoline, dži so ne dere čuja, a s tim maja vane vod vopstatku šetce jace vudko, hač neke tak prejne to, što šmo kupimo.
2: Ale tež plavovane zela v zarodce svoča. A druhe zela so zase celovod samo roznoža, za niko trškuli samo přespišne. Taka je sroča nožka, nim se kjerš.
1: Te mode vopena, iz vopročje te zažne malke mode vopena so su vopročje jara, jara genial za kuchnu, su zavarene. Dokuž me je vane in svot, tako je kus podobne kaj špetoršilka.
2: Zobe so svot v ječi vopše strv, je važne pri varenju zela hakle cele na koncu pridač, abo najlepje, deš je ječ hižo na talarju. Dokaž najviace ze zelu horco tu neznese. Za horce lečo má Rafaela Víčazová dalšu dobrú ideju.
1: No, zo limonáda ze sročej nožky je vopročie raz vodná. To ríka ja zapovožu tutun do javučkoj bričky. Dám to nekak 24 hodiny do přečanč. A potom mu to přes kšítku odkineme a mu tu bričku ponte z vodu měšeme. A tak to má ten celý osobitý svůj. Tak můžem kombinovat s těžným měronkou například.
2: Tam nejlepé po svůjském svodě citronu k tomu a se struhe napoj se zelemi ze svodě čtač.
0: Po zelové vůdce vukočovala a zela tež do kuchně nazbírala je Lidia Mačijová zromadně s Rafaelu Víčazovou. Recepty a fota můžete si tež obladat na naše internetové straně a potež na naše app MDR Serbia. Cimičine do Cibiliki na Dževič.

0: Wiem, Sir Helena.
1: Teď menší do dočevečich.
2: Nábožné slovo.
1: Madženca Jan Čepic z Kulova.
3: Již o viace kruč doživých v Azii buddhistický svedžen Loi Krathong. Malé kvitkové tekačky se svedčkami so počme do vode pušťeja. Tisace svedcov púhaja na jezorách a rekách. S tým cedža vyrivý džakovnosť za vodu jako živienský elixír zvúraznič. Tola proša tež vo vodače za znevúživanie a zaneroženie vode. Púhace svedce symbolizuja žiadosť a nádžiju vyrivých za vúčištieniom a novým započatkom. Vidžu tu tojšto kšesťanských paralelov. Tež ve kšesťanstve stejí svetvo za nádžiju. V osebie adventče. Kujžda svečka zvúrazná žádosť za svoječením vumožaceho Jezusa. Nové započatke v osebie kjutram vidžomne. Nimo Kristusovo zrovastanenia votúča tež příroda k novému živeniu. Loi Krathong mě v osobince inspiruje k ďakovnosti za stvorbu Božu. Ižo sviate Franciskus modlí so ve svončne piesni Kvava tebi, môj knieže, krase tvojich skutkodla, vo sebie za žovo vode, ktorež je spomožne, ponižne, vokše viace a čiste.
1: To praje Jan Čepic z Kulova v nadoku a zamovitosti Kulovskeje v osade.

0: Žinca jo stvrt, kvesem a 20. maj a my co my svišiš? My svišime bostak ze serskiju literátku. Ach, tož jo ves herski úcpie, der je přisvuchau, ten se net myslí na Borkojsku minu Vitkolc. Jo, pšau je, vena má žinca narodnine, k tomu svišime pen teknicové programje. Ale ja mienim Ingrid Huštetovu. Hošebuska básnikárka jo žinca 70 let stará a my gledame na por facetu jeje živinja. Ingrid Huštetová se ráda obželio na serskich zaredovaniach hove mestče a tak, ak ju znajom, nebe vena se žednje neži do predka šisnua. Ale ako autorka má vena jasne gvoz a ideje a gleda s väčšim vrckom na náš svet. Nicjano literatura, ale teke muzika grajo važnu rolu ve živinju Ingrid Huštetové. Tojo raz ulicovala moje kolegynje Anja Kochholc-Schwarzowej v reže z muziku v rozkronje. Gratulante ulicuju ženca z casa zgromadnego živa, a se vie, až máme teke čojenje z pera narodninaki ve programje. Potake, my predstajome vám ženca sersku literátku Ingrid Huštetovú. Rednja až z Čopedla.
1: RBB Serbský program. Serbský program. Téma.
0: Jo, gaš čorona akle svoj serbský program zašaltovali. Ženca stojplanás Ingrid Huštetová ves režii při jeje 70. narodninách. Tojo gašba, aby vám predstajili tu negajšnú ceptarku na serbské rozširjone ušej šuli a negajšnú lektorku serbského riecnego centruma Vítaj. Ako lube staré fotos, my za to přinosk z našego archíva holovali, zrieda z muziku v rozkronje.
2: Muzika služa k mojemu živinju kaž klip a kulky a veda napríklad, abo víno. Muzika je také poživajenská srednosť, nická, kaž napríklad čokoláda, lot, víno.
3: Jo. No,
2: muzika je také za dušu. Za mojim zacovaním nie je žen druhý žanr kenš to tak, also žen druhý žanr kultúra, abo umiestva kenš to tak neposredne a jasne. Možo ugroníš, abo také zacuša ubužíš, sama zacuša zmeníš, premeníš. To možo muzika myslí sa nejlepšie. Ona je také prevožovárka, po všetkých časoch živenia, po viacových a tužných. Môže také gojeca srednosť byš, ja ju užívam také za meditáciu, za vodrchanie. Ja mám všaké žanry rád, klasickú muziku, popovú, rockovú, ľubujem ľudový spiel, popšom, od princípa všo. A ja som jedna svetová Belgárka a togodla také ľubujem muziky z druhých stron sveta, nic jano tu domonisku.
3: A to sa ty nám všetkých soubúšenia svažinca.
4: Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?
3: Toja, wegen znate spiu kužde, mir se sta to znajo, to mame žinca ze spivaku, John Bees, a dla zorga se tu muziku ubrała.
2: Ja, v modoch letach som sama také songi, gronima spivava, také vopeta na gitarie sobu graš, a to je jeden od tých spivov, pri ktorom som to opetala. Sag mi, wo die Blumen sind, jo za mne jeden z nejrednejších a unocasne nejtužnejších spivov prešivo vejnje. Božko všetci ešte aktuálne. Dajo tam všaké interprete, John Bess, také Juliane Werding to spiva, a nejväčšie zášišť, jo za mňo ukpava Marlene Dietrich, ak jo to spivava. Ja som sa ogledala ten sasten grajný film Marlene, toga jo pičku biografický k Marlene Dietrich. A ona tam na koncu filma v vysokém starstve hešti raz spíva ten spíl. A ja si myslím, dokoľaž som ten film vyživa, až ona sa pri tom spívaniu spomne jo na svoje obšelenje pri vojovanju amerikanske armeje, že viš našo sostori a stožašča v Normandii. To je jeden mocný zašiš upavo na mňa. Se vie, mám svoje omenienie k tej téme, to vláže také sobu v mojej biografii, dokľaž ja som po vojenské gele a mám tam svoje, problematické situácie také v familii a viem, co to groní.

0: Jenny Tag, podobne. A ja som se ubrała, ten sa ten DEFA-film Legende von Paul und Paula. Tam ga wustu pudis teke. A tam mocne zaschicht zini ten spiel prisamom joto tekju spitschku chanson, wenn ein Mensch lebt.
1: Ja.
0: Dokulasch jo tam welle philosophiske go myslenja podla. Ja, a to jo mi wabi wo wotom pisasch. To jo bu jaden zas, żośmy my byli w pubertetnosti, a sme mieli teke swoje pracowania ze svojim meninim se přesažíš a pičku šepja jece, sme byli nemsky ota aufmüpfig
1: jo.
0: A to sme se také zvierili, také nieco vás napísaš. Se veje nie oto nič jeden desidentický film, o také no naše nastoky nic, ale na ne meni oto vážne bolo si bez kšuši svojo sebevedomne přes také nieco. Ten film s tými titlami Pudis jo bylo za tenca skradu zvážne také. Tam jo se teke sobu plädirovalo za nenormované živinje. Nic jano po normach, ale teke veci po individuelnosti živi byš. Tam su se teke bolece boki živina pokazali. Nic jano až jo všo radosť, rednosť a gluka v socializme. Tak ne o to bolo. A to jo nas vabivo, a mi napríklad teke za ten nastok. Ja viem ešte, až da som jednu dobu cenzuru dostala. Vos tak krás koniš.

0: Se vi, my jsme také byli 8 miliony na ten drugi bok toho světa, a gronim raz tak pičku s podzukom, ja minim na podviaco. Kto o tych młodych ludzi w tom czasu nie by znał Stones albo Beatles, a my jsme také živy byli za takovou muziku, například jako Satisfaction albo Yesterday. Mm-hmm. To je slušava za nás za mnou také gromadu. To je dělářské zpívy a to podvěcovné také.
1: Na pen grajo mi to také raz, taky zpívy, to se uberává ved Beatles, Yesterday a pen máme ještě Satisfaction ze skupku Stones.

0: kraju teke, to je za mnjo, to ni važnejše, podla toga předmeta se vie. A ja som rozširiva môj horizont, ja som se uvijala, ja som se mogla ubrať, co mi zajmuje, to je važné.
1: A ty si ruštinu a srbštinu studirovala, nic? A ty si také bola v Ukraju, nic? Co si tam gotovala, že si bola šuži a tam si také muziku sobou přiniesla?
0: Ja, v studentském cazu sme se vie také veľa spívali. Tak a tak južo a pon šim vecig, až sme zeznali ľuže z druhých krajov. Also my sme spívali serbský, nímský, český, polský, slovakský, engelský, francúzsky, ruský, dosiega, jo? Ja viem, mogu si jano spomnieš na všaké vosebné viacore v studentském internáše v Lipsku. Naše slovianské viacore, tam sme spívali slovakské spíve, sme pili slovakské víno a to je časné bolo. Vegin vosebné ľudový spíl je za mňa taká ťuša. Ja to sama sebe rád spívam také, alebo v duéše z mojej prijašelku, kaž sme mi groma, že na koncu je všetci Katiuša na programie. Všo jedno, kak pošte jo, a kak se nám žo, to cesti spívame.
1: Tak to je to muzika také s prijašelio, jo? Môžeme ja. To tak roniš, nič?
0: Ja, se vie.
1: My máme ten spíl z Balalajka ansamblom Volga, to hustoj. Kak to žo?
0: Se vie v ruskom originálu, jo? Dem
1: jo, jo, jo, jo, na vegin rád.

ja som jedno leto v Rusojski studirovala, to som kšela přidaš, v Voronežu, v ramiku mojego studiuma. Tam som tak napšaudu dvimoka zacuvala, kaž ľubujom tu Rusojsku, tu cevu mentalitu, tu melancholiju, tu široku a daloku krajinu, te jadnore lúže, kenž šo s mírom gotujú, a také vúčobne sú, to njamžom zabiš, a to je vostavo ve mne nučí.

0: Günter Schwientek, Johus Bivau, Musikobežicenje našeje narodninaki Ingrid Huštetovie. A dalšna narodninaka Jožinca, negajšna serska redaktorka a literátka Mina Vitkojc. Před 100 či a čižasča letami jo vena se naroživa. To je gožba za koncert Žinca Zega 60 vjaco v Serskem muzeju v Hožebusu ze Zvalbogu Vaučic a Izabelu Kaudunsku. Co tam bužo, to ulicujo Zvalboga Vaučic sama.
1: Hi Sarah, ich bin Izabelu Kaudunski, Romage, naš nov album Zamino. To su novo službene basne na basne od Mine Vitkojc. Musimo je vobod veo komponovalo za tom programu. A tež ještě jen další komponist Maciej Rychwy z Polské je dvaj kruchaj spisal. A tuto so potom zahraje, also za náš nou CD, náš nou album, tun so tam předstaj. Zahraje moj ten cůvý program. Neskrytý tež ještě dvaj druhý kruchaj ještě přidatné, kotrž nejsou na albume. Na kůže pa ten cůvý program té CD zaklinčí. A ten cůvý program je ve delno serbštine.
0: Jo, to je češi koncert, což prezentiruju album za Minu, Žinca vjaco Zega 60 v Serskem muzeju v Hošebusu k narodninám serskeje básnikárky Mine Vitkojc.

0: RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
1: A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Namitzer Brücke und Rastplatz Rietzer See wird die Fahrbahn ausgebessert. Bis morgen früh gibt es dort weniger Spuren. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und der Havelbrücke gibt's Baustellenstau. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Storkow und Briesen Stau an einer Baustelle. Die B112 Frankfurt oder Richtung Manschnow ist zwischen Podelzig und Hartenow wegen eines defekten Fahrzeugs und verlorener Ladung gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin. In Wilmersdorf gibt es eine neue Baustelle. Die Westfälische Straße ist zwischen Konstanzer und Brandenburgischer Straße bis Mitte Juli voll gesperrt. Kreuzberg, Kolumbiadamm, die Sperrung zwischen Friesenstraße und Golzener Straße wurde bis Mitte Juni verlängert. Hellersdorf, die Baustelle auf der Hellersdorfer Straße wurde umgebaut. In Höhe des U-Bahnhofs Kaulsdorf Nord gibt es jetzt pro Richtung nur noch eine freie Spur. Unseren Verkehrsservice gibt's auch in der RBB 24 Inforadio App.
0: RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
2: RBB. Serski-Programm.
3: Dobry dzień, a witaj schon na Serski Programm. Hoja Diana Szycu, a przy mikrofonie. Żyńca jost, wird kwesem a 20. maj, a my co my swiesisz? My swiesimy bostak ze serskiego literatku. Ach, doch, jo, wes, herski utspie, der je przysłuchał, ten se net myśli na bokojsku minu witkojc. Jo, pschau je, wena ma żyńca narodniny, kto mu słyszymy pen tek nieco we programie. Ale ja mienim Ingrid Hustetowu. Chosze buska basnikarka, jo żyńca 70 lat stara, a my gledamy na po facetu je żywienia. Ingrid Hustetowa se rada obželijo na serskih zaredovanjach hove mestče, a tak ak ju znajom, ne by vena se žednje neži do predka šisnua. Ale ako autorka ma vena jasne gvoz a ideje a gleda z večjem vrckom na naš svet. Niciano literatura, ale teke muzika grajo važnu rolu v živinju Ingrid Hustetowie. Tojo raz ulicowała mojej koleginie Anja Kochholz-Schwarzowie w reże z muziku w rozkronie. Gratulante ulicuju żeńca z casa zgromadnego żywa, a se wie, aż mamy takie czojenie z piera narodninarki we programie. Po takem, my przedstawiamy wam żeńca sersku literatku Ingrid Hustetowu. Rednia aż z czopedla.
2: RBB Serski program. Serski program. Tema.
3: Jo, gaš šorona akle svoj serski program zašaltovali. Žinca stoj planas Ingrid Hustetova ves reži při je sedem žasetých narodninách. To jo gašba, aby vam predstavili tu negajšnu ceptalku na serske rozšorjone uše šuli a negajšnu lektorku serskego recnego centruma Vitaj. Ako lube stare fotos, my za to přinosk z našego archiva holovali, zreda z muziku v rozkronje.
4: Muzika sluša k mojemu živinju kaž klep, a kulki a vrda napšikvat, abo vino. Muzika je tako poživajnska srednost, nicka, kaž napríklad čokolada, lot, víno.
5: Ja. No,
4: muzika je tako za dušu. Za mojim zacovaním nie je žen drugi žanr kenš to tak, also žen drugi žanr kultúra, abo umiestva kenš to tak neposredne a jasne. Možo ugroníš, abo tako zacuša ubožíš, sama zacuša zmeníš, premeníš. Mm-hmm. To možo muzika myslíš da nelepie. Ona je tako prevožovarka, po všetkých časoch živenia, po viacových a tužných. Może takie gojec za zredność byś, ja je używam takie za medytację, za wodychanie. Ja mam wszakie genre rad, klasicką muzykę, popową, rockową, lubię ludowy spiel, popszom, od principa wszo. A ja som jedna svetová Belgarka a toho dla také ľúbujom muziky z druhých stron sveta, nic ja na tú domonisku.
5: A to sa teda nám všetko sobou přinies, Važinca.
6: Sagt mi, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben?
5: To ja, veľkým znate spiel, kúžde mesec to znajo, to máme Žinca ze spiváku. John Bees? A dla czego se tu muzyku ubrała?
4: Ja, w młodych latach som sama takie songi, gronie ma spiewała, takie wopytała na gitarie sobą graż, a to ja jeden od tych spiewał, przy którym som ta opytała. Sag mi, wo die Blumen sind, ja za mną jeden z najredniejszych, a runocasie najtużniejszych spiewał przeszli w wojnie. A bożko przecy jeszcze aktualne. Da ja tam wszakie interprety, John Bess, takie Juliane Werding to spiewa, a najwyższe zaszczycie za mnie ukpała Marlene Dietrich, jak ja to spiewała. Ja sam se oglądała ten sasten grajny film Marlene, toga ja pitschku biografiski k Marlene Dietrich, a ona tam na końcu filma w wysokim starstwie jeszcze raz spiewa ten spiew, a ja se myslím, dokolaż som ten film widziała, až ona se při tom zpívaniu spomnejo na svoje obšelenie při vojovaní amerikanské armie, že víš naša soustory a stržaša v Normandii. To je jeden mocný zašišť upávo nám. Se vie, mám svoje minienie k tej témie, to láže také sobu v mojej biografii, dokláž ja som povenské gele a mám tam svoje, problematické situácie také v familii a viem, co to groní.

0: ty se se narožíva v Chašobusu, ty se pšala Chašobusáka nic a v Barkovách do základnej šule chodžíva a pen na sersku rozšerjonovúšu šulu, abo?
1: Jo, tak jo.
0: A kak je k tomu přišlo? Si ty net vieživa, jo, ja cú studírovaš a vieživa, ja cú ceptákavadovaš, abo co si se predstaviva, co si se žicova?
1: Ja, se vie, nie som net vieživa celé konkrétne, co ja cú, ale ja som kšiva nieco z recami cíniš. To ja už veľký nesno znáte bolo, všimne, ale som sebe vysta bolo. Varianta jo bolo z urabistika, ale to ten sa z nie tak jednoho možno bolo, ak šinca.
0: Also sásko rec a kultúru a literatúru v Lipsku.
1: Ale to još var jano přes septarstvo. Tak som to cíniva.
0: Od kutarego cása se uknúva sásky?
1: Ja som od predného letníka sápšinu mýva, pon som dali šva do tej dalšnej šule v Borgovách.
0: A se dobro bolo?
1: Ja, se myslím, jo. Sú všaké rece, kenž si mi vesebne spodobajú. Sápskčina se vie, dokáž to je moja Žišeca rec. Nic mamina, to živne klince, ale Žišeca rec konima. Vod Žišecva som ju uknula.
0: Ty drugi spiel stoj na liščinie, to je rockova muzika. To sa ši taká spodobá, jo? Taká rockova muzika. Ja mením, nem to jadnu kupku ze DDR-skrigo Casa, znaš neobľubovanejšiu, to sú byli Pudis.
1: Ja, se vie, to je za DDR-skrigo Stašana, alebo Belgaja, alebo Lúža, jadno vážne mie, a oni te muske žince hešti vystupujú. A to je také jadn vazebne zašiš. Ja som bola na jadnom koncerši pred Litom, aber ja neviem dokrani, tam ja pisch DDR-skich Kupko vystupiva v Mešenskej hali, tam so Pudis teke podľa byli. Ja, to sú spomnieša teke na Možinský cas, všimno, ja viem hešti v žasetem letniku na Sarskej vúšej šuli som trencat bola, zahopienk 7 žasetoch let. Sme mili přespytovanie v Nimštine, sme diali nastok písaš a jedna tematika je bola ubiaša sa nekakú vúmyskú tvorbu a interpretíruša, alebo napíša svoje menenie, tak podobne. A ja som si ubrala ten sa s tým DEFA-film Legende von Paul und Paula. Tam ga vystupujú Pudis také. A tam mocne zašišť cíni ten spiu přísamom jota takú špičku šansón, Wenn ein Mensch lebt. Pokoľaš jo tam veľa filozofického myslenia podľa. Ja, a to je mi vabivo o tom písaš. To je bol jeden cas, že sme my byli v pubertetnosti a sme mali také svoje pracovania se svojim meniniem se přesažiš a pičku šepja jece. Sme byli nemský ota aufmüpfig.
0: Ja.
1: A to sme se také zvierili, také nieco vás napísaš. Se veje nie to nie žiaden desidentický film a také na naše nastoky nic. Ale na ne meni je to vážne bolo si bez kšušiš svojo sebevedomne přes tak neco. Ten film s tými titlami Pudis jo byl za tenca skradu zvážne teke. Tam jo se teke sobu plediruvalo za nenormované živinie. Nic jano po normách, ale teke veci po individuelnosti živy byš. Tam sú se teke bolece boky živina povazali. Nic jano až jo všo radosť, rednosť a glúka v socializme. Tak neo to bolo. A to jo nás vabivo a my napríklad také za ten nastok. Ja viem ešte, až som jednu dobu cenzúru dostala. Vás tak krásko.

0: Se vi, my jsme také byli v Usmejone na ten druhý bok toho světa, a gronim raz tak pičku s podzukom, ja minim na podviaco. Kto v těch modrých lůží v tom času nebyznal Stones abo Beatles, a my jsme také živé byli za takovou muziku, například jako Satisfaction abo Yesterday. To je slušava za nás za mnou také gromadu. To je dělářské zpívy a te podviacone také.
1: Na pen grajo mi nento také raz, taky spiu, tis se uberauá vet Beatles, Yesterday, a pen máme ještě Satisfaction ze skupku Stones.

ja som jedno leto v Rusojski študirovala, to som kšela přidaš, v Voronežu, v raniku mojego studiuma. Tam som tak napšaudl vymoka zacuvala, kaž ľubujom tu Rusojsku, tu celú mentalitu, tu melancholiu, tu čiroku a daloku krajinu. A te jadnore lúže, kenž šo s mírom gotujú, a také vúčobne sú, to njamžom zabiš, a to je vostavo ve mne nučí.

0: Га се захопива писаш, а цо су то басне били, або су то теке байки били?
1: Но я захопива сам ежа в цасу шуле, в студиума, але тен нинтежны цас, або тес ледне снаш дважашча лет, або так пишом шедешим кротке вулице Ваенка, за жиши а дорост шонах.
0: За литературу се весебне теке займујош, снаш ма то теке веле зас музику циниш, снаш јо музика теке ши инспирировава, вим аш се теке натварива сарску живадву во Купку, а се там теке писава, а се за живадвом забирава, как јо бил тен цас?
1: Ту идеју сам мива в звиску за свитај проектом, ако јо тен настав, a dokola som buske zvizky miła k tym vodkubrakam ten sas. A te sú všetci za svoje žiši nieco grali a trebali scéne a tak dalej. A tak jo, pö a pö, ta idea přišla raz gráša napísaš. A v postejšej fáze jednu kúbku stvoriš. A v hešte postejšej fáze sebe jednu mier dáš a teke vústupíš a nic jana za žiši v žišoni, ale teke zjavne. To je ta kúbka a graja aký.
0: Po studiu mi se to byla ceptarka na Sarskej rozšojony v uši šuli a potom teke pozdži ve Vitej centrum je živáš. Ako?
1: Ja živám tam ako lektorka za šulské materiálie. A s tými grajakami to má se vie ze sobou ciniš až Vitae Centrum má ideu revitalizácie Ritze. Ja som kontakt mi vok vodkubvákam, te su deli Ritz uknúš a te žiši su deli zvenka. Žišon je sásku Ritz svišáš, to má nieco za sobu šon cyniš. Ale to také poslúživo moje požiadanie za literárnym živom.
0: A to, co šnýmto svišime, to je také veľkým znatá obľubovaná muzika, klasická muzika, Vivaldi, te styrilitne cása. A dla čoho sa sa ubrala nýmto zimu?
1: Dokolaš se necesti ubejo to nališe. Ale ja by kšivaho povedaš o tých celých letných casach, od Vivaldia, to ma nic také zase zemnú ceniš, a s mojim synom. Môj syn jo vumilský veľký talentovaný. A von molujo, už z močných let, z šulského casa, von jo tam terapiu miel na vumilském polu, von jo autist, musím přigroniš, a von jo se tam legendarie vuvijau a všake vecky mogo za sebe teke polepšiš. A von jo se raz předozeu te letne case od Vivaldia ilustrirovaš. Von jo namoloval ku kuštemu letnemu caseju dva do tři obrazu. A to je jaden vúspech, jaden rezultat, čož možno se jano živaš. Ja som juž veževa, až jo von talentovane, ale ho som poznava veľkým jasne, co všikno ven jo mnúči jo, což pla autistu všetci tak jadnore ven nepšižo. A toho dla som teke veľkým jada na to, až jo von mi pred nekak dvema letoma jednu vústajincu svojich obrazu v Sarskom domje. To je jeden vosebný votrysk na ju živinja. Jogo terapie, jogo zábira se svumilstvom, moja zábira s ním. A ten proces skromadného vumilského statkovania jo na ju obeju veľkým obogašil.
0: Po také muzika zvizujo, môžeme k tomu groniš snaž a ústvovio snaž, alebo môže pomagaš, lepie živé byš.
1: Jo, na zahopingu som groniva, až muzika môže také za meditáciu byš, a tom sú také za terapie. A ho zvizujo tie dva žanra, muzika a to stvojece vúmestvo.

0: W rozkronie Jorona Juža Pičkuta Gronovot om Bewo, žinzajšna narodninarka Ingrid Hustetova svuša k serskim literariskim gvosom našogo casa. A se veje, de nint z textom teke svušaš bež u nas.
1: Přehojžo vajka. Kušte češi obo stvorte žen přiježo, gaž se vena ze svojim psom přehojžujo, v napšešivnem smirje muski per kolosu. Žoškuli na tých svinskovatých lišojských dňach s milným väčšikom se přehojžujete vna a jeje pjas. Také ven tam ještí. Kaký případ? Kúšte raz jej přijazný mysli nieco přivovajo, abo psoju. Napríklad, no, kak se žo? Abo, kšasnučky leše máme nicka? Abo, tyka sú rednučky? Abo nieco podobného. Vena jomu kuštera svete gronio, tak ak se je zgubu usunio, přitom od sebe sami je přechvatana. Rekujom se derje, abo Tomáš obšauje, abo jo, a von mi rád převožujo. Muski ježo dali, se ne obrošece, ženska ze psom žoti dali, se ne obrošeca. Ale vena se pesmiknio, přeto šedne se jej také postupovanie nesta. Sledko ju jo jomu cuza. A je to galantnie, kaž se cuzi ve sobě březe šogo na taký pád přigranja? Snáš jo pičku zmelene a nevie, kak se to ze ženskými cyni. Abo jo jomu šo jadno, kak se to cyni, to s tými ženskými. Pijane tek nejo. A flirt? Dre nic, za to nejo jogo gvoz zapšimujúc a lepkodne dosť. Ale skere gvušna jedane. Daš jo kašjo. Šim cestči se z ním na taký pád smakajo, šim spodobni je to jo. A caka při kuštem šehojžovanju na to, aby je zase napřešivo přijel. A na to, co by gronil. Tyženje přijdu. Svinco byla svabše, več chvodnejše. Žink ak žink se ze svojim psom šehojžujo. Přijazne kelasova je napřešivo nie ješči. Vena sebe zavapio přitom se na to spomnieš, že jogo na dávno zachadnych svinskovatých lišojských dňach smakavajo. Zase a zase se pötych z čaškach a drožkach v miestčenském parku a pštíbrogu ryky přehojžujo. Ven tam veci nie ješči. Nažijúce neho se nic stalo. Snáš jo jogo kelaso dokusu. Vena se predstavio, aby jogo neži raz a neži zmakava. A aby jomu spešne ako predna nieco přivovala. Napríklad, mega nesmi se dávno vyživi. Abo, o, vyga maša nové kelaso. Abo, nintio na zima přišvanicka. Snáš by pjas s ogonom vykotal. Pen by svoju drogu šva. Pičičku pomoša ako huac. Nic dokoláš pjas bys náš závěcku šegal. Nie, aby zaslyšala, co by kelasová je vete gronil. Ale obrošiva se nebe. Abo tola?
0: V našom reže literatura týženia je to byla Ingrid Hustetová z jej ulicovánkom Přehojžovárka z jadnej českej antologie.

0: Günter Schwientek, Johus Bivau, Musikoberzinje, naše je narodninaki Ingrid Huštetovie. A dalšna narodninaka Jožinca, negajšna serska redaktorka a literátka Mina Vitkojc. Před 100 a 30 letami jo vrna se naroživa. To je gožba za koncert Žinca Zega 60 vjaco v Serskem muzeju v Hožebusu ze Zvalbogu Vaučic a Izabelu Kaudunsku. Co tam bužo, to ulicujo Zvalboga Vaučic sama.
1: Hi Sarah, das ist Izabelu Kaudunski Romage, naš nov album Zamino. To su novo sužbnene basne na basne od Mine Vitkojc. Musimo je vobod veo komponovali za tom programu. A tež ještě jen další komponist Maciej Rychwy z Polské je dvaj kruchaj spisal. A tuto so potom zahraje, also za náš nou CD, náš nou album, tun so tam předstaj. Zahraje moj ten cůvý program. Neskýry tež ještě dvaj druhý kruchaj ještě přidat, nekotrž nejsou na albume. Na kůžba tun so program té CD zaklinčí. A tun cůvý program je vedelno serbštine.
0: Jo, to je češi koncert, což prezentuju album za Minu Žinca vjaco Zega 60 v Serskem muzeju v Hošebusu k narodninám serskeje básnikárky Mine Vitkojc.